Tahli bych u ciebie, tamati bych hrebli. I se u psa, i se u chma, i se u mze, i se u šer, i se u mě. Cet chlikat, pop schuel, schuat schom chuel.